0: 153-35, correct.
1: Affirmative, 153-35.
2: Do you need me to respond, Cascade? Denver, dispatch, you can put me 10-8 for now.
3: 16, Trevor.
4: Flight 55, 1041, fleet 70.
2: 10-4.
1: Ten 419, 16. Go ahead with your traffic.
5: William Charles 8568. William Charles 8568. Lone Tree Water Company.
1: 40, 1042.
2: 10-4-40.
1: 10-4. Long traffic 10-5-3.
2: 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-